0: najtež na sučba vězo voživjatu ráno v rádiu, ale usvanje nebyl ničo bylo bez pravých tému, na kotře smyče se dženca veselič, to vám Katka Nitko přeradí. Dobrá ráně, Katka.
1: Dobrá ráně, Matio. Hajme poladněme ještě raz na čarovšu usvanje rádia Zadkule, vonne šako su so modostných za highlightami tutoho leča prašeli a mnozo šako su lečo tež intenzivně za športovanje vůživali. Kak je z toho nastal ta nohaje poumaraton, abo odliša kolesovanska tura, hač to kovatské, votem potom za Česač menšinu viac. Votladajo od toho rozpravíme tu dženca vo cúvodňovských poskytkách na serbských šulách. Zladujeme viezu ešte raz do Nebelčíc, ale tiež celé do vúbokosti menujúce na Einsteinovú teleskóp. Došako je väčší projekt Technické univerzity Drieždane, vo ktorúž cíča sa miesenáhodne pošadač. Kaký je tam aktuálny stav, to vie Mirčin Venk.
0: Tak daleko po takým tematický přelad, ale vizo serbského rozvoju stejš nebyl ničo, bez serbské hudby byl. Serbský hudný plán sleduje nedom potom, že je skupina Tekvet dospěvala. Vosom inčinu po pečích.

0: Hej, po mauku. Alle wiesce, so lecio, ke kunce kila, to tež na vedru, a na temperaturach pytnieš. Redakcia naše modie žome je so večerošim usovaniu ešte raz zmienenými mesacami zabierala a je tak rec na lecio vročo zladovala. A tak sú so s modostnými do rozmove podali. So voprašeli, kak je ich lecio vupadalo, što sú takle doživili a napadne bie, srbská modžina je kytro aktívna, hľadajú na šport. Marius Adam z Drieža niesie napríklad s kolesom do Kovacké dojú.
1: Sme vlastne leto sme do Monaku jeli a tené leto je sa to kvázi sám sme tak nastavilo celkone, jo tá tvora 1000 vyšší kilometrov bola a sme také plánovali nekak se 100 kilometrami na dňu, ale musíme kus kukša boli, dokáž jo byli jara dere fungovalo a to sme pon na dňu tak nekak mes 125 a 20 hač to 2 kilometrov na dňu jeli a sme dveč dňach pon veľká púla boli.
0: Hej, Marius Adam, bie se po takým s kolesom do Kovackeje dojil, tam nie bych uskerje tu ve Vúžice športu je aktívny, napríklad Adrian Mička. Jeho osobinské užadanie leca v lieču, kujde džen 1 kilometr viac bežeč a to tak dôr, kajž umšedžarží. Tutun zamier bie se staju a k tomu je se spýtal, za kujde džen znemenča jednu osobu přidatne zdobyč.
2: Mi je extrém veľa veselá činu, ja som na konci 21 dnů. Skoro kůže, že je nikdo podle, 20 dnů, když se měl časovou hodinu nikdo namakáč, přece se nějaké špajně, že 20 hodin nebylo na večer, 10-12, nebo tak, když jsem pombil, no, když by to nejrenčil, by jen pak vidět, a se jen s tím ty lidi ponovil, ať je močný má sobou sport, a mu sobou běhamo, když řekl jsem se, tak očekl od jednotlivců, když se pan tyto soboty na 20 km běhali, to by za mě jen pak největší úsled, dobit aj ty celé věcky, no. A s tím jenom jenom fajn zrůma nož stvořil, když jim se na ty za příhodné dny Jaguana může užít.
0: Hej, a tak je Adrian Mička byl 21 dňov na koncu dohromady 211 kilometrov jogovo. Silný úkon, ako ište pat. Ač na kolesu, peši, abo samotéž na pfartaku, sám se modosni bychu tutem lieču, tež pri horcoch temperatúrach športovie jara aktívni. Zadkulario, sú so rámiku čerošho vúsevania modosnoch voprašeli, kak sú svoje liečo pšetrali a što bychu v osobinské highlighte. A s hudžným highlightom, že tu netko dále. Čo, což nám zaspieva? Rapaki, že več menšino do nabožestčiche. Srbský rozvoz, Katka a Matej, prijetaj vám dobrý štort do vútore.

0: Jen na Busch hest sich.
1: Serbski rozvoz. Povjesce. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. Krajna droha S106 mir smirkovoma kameni muže so přichodnýma letomaj s penezami ze Sakského fonga ponovič. Niečo 600 tisac euro kraj za sanirovanie zaplanuje, zdieľa Sakské ministerstvo za infrastruktúru na naprašovanie serbského rozvoza. Cokonie so budovským okresu 5 početvarských projektov za ošo doromady 5,5 miliónu euro ze Sakského fonga zapfači. Tak má so tiež krajná droha S108 mier s Vázom a Bivým Gomcom za niečo 1,75 miliónu euro ponovič. Peneze ze Sakského fonga přijdu z osobitého Honca Zjaska za infrastruktúru a klimovú neutralitu. Mirko Domaška chce zástojenstvo vjesnanosti Nepilčic přeuzač, jeli dostane tiež v druhým kole voľbu vjesnanosti 27. septembra většinu. To serbskému rozvozu na naprašovanie z Čili. Jeničký oficiálny kandidát Tomáš Klár z Mimočíc by nedželu nímale 42% vosudu cpil. Domaška pak 6,48, hač rúnež bychu volerio jeho hakle přidatne na listinu napísali. Vúsledk bú čera na posiedženiu voľbného vúbjaka pančicach vopkročené a je s tým doskončné. Pono prinemu kúhu, džiž nichtu absolútnu väčšinu nedocpie, dosaha druhým kole jednora väčšina. Tiež Tomáš Klár znova nastupí. Točenie Nôslicach je svoju cíľovú vúbokosť 200,5 metrach docpivo. Nietko dopiso točenská džera zavisčič a se zaismiskými instrumentami vôtovač, reka z projektového mústva Technické univerzity Dresdžany. S tým má so zemia spode Vúžice přepytovač, hač so Einsteinový teleskop hodži. Je to 7. točenie Horní Vúžice. Dvie ďalšie máte hač do konca leta sledovač. Že dokvádne to zamoviči rúne votvosuja. Kletu konc leta so dre potom rozsúči, hač přinža Einsteinový teleskop do Vúžice. Pěč započatkarjů vopčili se od čerovšeho na druhým 4-dňovským intenzívnym kurzu serbštiny krabatovým novým vůdvorju ve Vulkých Ščarach. Pod měnom Kickstart serbština je to poskytk Zári, syče za serbskou řeč a regionálnu identitu. Vopčenice může si hač do čtvrtka přelad stvorič vo nejvážnějších svojách a v obrotách, v úrekovaniu serbštiny a základách jej gramatiky. Nimo toho dostávajú dolady do serbskej kultúry a vúžických staviznov. Kurzistča přijdu z Čiska, Lubochova, Malého Žižina, Vútov a Budešina. Domovina organizuje leca dohromady jednače nazemských koncertov Hornej, Delnej a Srednej Vúžice. Pre nie budete nedželu 20. septembra. Dječaca rejovanská skupina Britnia, Milena Vočerec a Matej Gisvok vústupia Salovia a kôr Lipa s Lepom. Vospět koordinuje, vodeče kooperuje domovina s lokálnymi tovarstvami, ktoré šmierstrujem rumnosť přijotuja, zástupné listčiky předávaja a bosovo zastaranie staraja. Založba za serbský ľud riad koncertu spichuje. Tiež klitu cíča s riadom nazemských koncertov pokročovač. Zajmované skupiny a tovarstva môža so za to netko hižo pola domoviny přizivič. To bych ju povieste, kotrež namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmieme to, što svunca a jenož nekotrem ručele v ostane sucho a to při 29 do 31 stopňach. To sú najvyššie temperatúry, kotrež nás dženca vočakuje. Júce potom zmieme v otrania sem nekotrem ručele, ale především svunco. V biehu dňa pak sa silnišo pomručí a vočakuje nás tiež švíle. Jasne tiež júce vokvodní na 19 do 24 stopňu maximálne.
0: Na pučách je šo svobodné naše končinie, při pučách neste ja tiež žane byskače dotal, jeli pak sa tobie urania zmini v pisče. Přizvečte sa rade pola naju, pak telefonistce, abo napísajte na maj povesť, što je přes četovú funkciu v app MDR Serbia. Hvak přejmuj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Peč menšinu, pana pošesči, jen dále, že zdaní ilu házec.

Praj vam skročenka GTA, nešto. No, z moži ľudžo mysla tu zaviesče na znatu kompjútorovú rú, kotriež 6. džel má boze winch, skročenka GTA.

0: Tuse opodlasso. Dich Astrid Lindgenoa Figura Pippi Langstrumpf bei Jijo Rekwa. Potem schak du bist dich ischte Quile mit. Prost sche sedet, assi schitko wobladat. Pscheju nam schitkim dženca wotpoczink na wauze, a wuziwajme ju jako skwadnost, božu pschiptomnost začuvač. Nech nam tuta przestawka moc a mir dari, so buchme skrucheni šli do dnia.
1: Tobie Diana Medinová z Čorného Hodlaria s nabožným svojom na dávku a zamojitosti radvorskej osady. A netko je 5 menšinov do 6.

0: V Zorjelcu, mjestem astrocentrum Užica, mjesac a bula rostče a podzemski labor v užinskim graniče so pilnje planuje. Tada za še z počatka je so tež v možnem podzemskim Einsteinovom teleskopje v Užicu rečalo, s kotrem šmoli so gravitacijske žome mirič. Hač mo tajki v oprođe v Užicu nastač, to so dale přepytuje. Tada nic od astrocentruma, ale od Drežanske tehnické univerzite. Zato tuta mjezrujem runje Novoslicach toči, kajš je Mirčin Vienk od Jana Vinčezonju.
1: V Novoslicach je džera nitko točena, a nitko runje šitke mirenske nastroje zasadžime, kiš my trebame.
2: Praji Jan Vinča o Technické univerzite Drežďanach. Vun je džel projektovej skupine univerzite, kotraž za studiju přepytuje, hač hodži so Einsteinovy teleskop v Užice tvarič. Vurostva je skupina zmustva za astrocentrumom. Tak je profesor Christian Stegmann, když by nimo profesora Günthera Hasingera doho dalše zjavne wobličo astrocentruma, nětko na Technické univerzite zamovite za teleskop. Skupina univerzite dživadre organizatorisce neotvisne od astrocentruma DZA, ale vězo se mjesebu pomaja, tak Jan Vinča.
1: To je tak, že je DZA samostatna institucija, je neotvisna od Theo Drežďany, ale wieso je DZA tođenja činili, kiš su tež užitne za Einsteinovy teleskop, za naš tim, a přesto je to jasne, že dželime naše date.
2: Drežďanska univerzita pak neužíva jenž date astrocentruma, ale stará so mjestem o šietajke točenske džíry, tež o cíle pri nju koniecach. Sedom žnovopospodária, dvě maty hišče sledovač. Zdobo maja so dalše přepytovania na povrchu převešť, poveda Jan Vinča.
1: Jeden netreba žan strach meč od tutych mireňu, jeden ničo pytnič nebuče, jenojš vopravče auta abo mirenske nastroje, kiš sú nedže vidžeč, ale hevak ničo.
2: Ze všech tutych datum má potom na nové leto cidimensionálny model Užiske zemie nastač. Tun má byť zakvát za zromadne požadanie ze Sardinijske, z kotrych sú so Juliu na kooperáciu za to dojednali.
1: My favorizujeme nitko koncept dveju detektorov, to reka jeden detektor v Užice a jeden na Sardinijske, a kujšte detektor má potom form písmika L.
2: Kujšte tajke L vobstejí přitom z dveju 15 kilometrov dovejú tunlu. Model Ciroška, vo kotrem še so cíle na spočatku rozrečalo, je zblída. Z dvěmaj na so odvosovanýmaj detektoromaj môža so gravitácijské žomy hišče dokladnišo mirič. Jeli so Užica a Sardinijska za to kunc 2027 uzvolitej. A potom znamenča hišče 15 let raje, do niž nebude šo natvarené. Při tvárie by so potom skupina za teleskopom zase úzko s astrocentrumom odvosovala, šako se centrum svoj osebite labor tež ve Užiskej zemi zamestnič. Z tejto dvě organizácii s podobnými zájmami. A tu již nezadživa, zo ceso mústvo za Einsteinovým teleskopom kunc septembra sobu na grilovanským večeru astrocentruma Konecach vobdželič, kde sedža so s ľudžimi namiestne rozmoveč a na ich prašenia vodmoveč.
0: Mirčin Vienk je sa zabíral s pozadkami Einsteinova teleskopa, za kotrež Technická univerzita Drežďany, runie na viacoch miestnach ve Užice točí, miest druhým v Novoslicach.

0: Polícia z G.
1: 34-letný je nedželu vopojený po autodrozu 4 smaliu. Vodža Audia bie ze Zorelca do smiera na Drežďany po Buču. Vun všeščany kytro spiešne jacere jezdži dva a to po núzovej čare po takým cíle napravo. Jako by odvlečenské jezdidlo před ním popuču, dunže nimale k nezbožu. Sovák přesčenie z neče 100,5 kmh znova přes čáru cíle napravo a jedže tak nimo odvlečaka. Spozna pak potom runie ište pravom v okomiku defektné jezdidlo, kotož rune tam na tutej nuzovej čárie před ním steješe a silne odpozdži. A to tak zo vobruče dymiachu. Přijúšem je doše dále, přesčane dalše 4 razy přes čaru, kotraž je za núzové patmyslená a to z hač do 170 kmh. Polícia jezbu zakončí, zvěstčichu zastěješ 34-letný vobvinovaný pod vlivom konopie. Jezbu dovolnosť je mu vězo záchu a vun zmije so voroženia nádrožného vobkadla dla Zamovič. Polícia pýta netko za dalšími svědkami, kotrož sú situáciu nedželu na 4 vobkeč bovali, môže či to kúždym policajským zahradništu přizivič. 64-letný vodža motorského je so nedželu popodňu na Ferdinanda von Schillovi v Vojerecach bovaliu. Vun vi tam so svojej Harley Davidson popuču, jako nádobo 10-letný džičo mie s parkovacimi jezdidvami na druhu bežoše. Motorist rekne, so je hulca, kýž za svojim bulom bežoše, hakle jara pozdže vidžal a toho dla silne zabrzdiu. Přesto ze svoje mašinu padne. Vun bol lohce zranene a přinže do korunie. Vicna škoda 10 euro.

0: Pomavku ale vješče so lečo ke konce kila, totež na vedru, a na temperaturach pytnješ. Redakcija naše modie žome je so večerovšim usvanju ešte raz zmienenými mesacami zabierava a je tak rec na lečo vročo zladovava. A tak sú so s modostnými do rozmove podali. So voprašeli, kak je ich lečo upadalo, što sú takle doživili a napadne bie, srbská modžina je kytro aktívna, hľadajú na šport. Marius Adam z Drežan je si napríklad s kolesom do Kovacké dojel.
1: Sme vlastne leto, sme do Monako jeli a tenhle leto je sa to kvázi sám sme tak nastavilo celkone, jo tá tvora 1000 vyšší kilometrov bola a sme také plánovali nekak se 100 kilometrami na dňu, ale musíme kus kukša boli, dokáž jo byli jara dere fungovalo a to sme pon na dňu tak nekak mes 125-20 hačto 2000 kilometrov na dňu jeli a sme dveč dňach pon veľká púla boli.
0: Hej, Marius Adam, bie se po takým s kolesom do Kovackeje dojil. Tamni bych uskerje tu ve Vúžice športu je aktivní. Napríklad Adrian Mička. Jo osobinské užadanie leca v Lieču, kujžde džen 1 kilometr viac bežeč a to tak dôr, kajž umšedžarží. Tutun zamier bie se stajú a k tomu je se spýtal, za kujžde džen znamenča jednu osobu přidatne zdobyč.
2: Mi extrém veľa veselá činu, ja som na konci 21 dnu. Skoro kožo že nika pudla, 20 dnů, když jsem měl časovou hodinu nika namakáč, přeto se jaké špajně až po 20 hodinu měl na večer, 4-12, já byl tak, že jen pan běl, no. Takže by to nejrenče byl jenom vidět, a se jen s tím ty lidi ponovil, a ještě jen moči nima sobou sport, a mu sobou běmo, takže když jsem se tak očakal, od jednotlivců, když se pan tyto soboty na 20 km běhali, to by za mě jen nejenom největší úsled, dobit aj ty celé věcky, no. A s tím jenom jenom fajn zrumanost stvoril, když jsem se na ty za příhodné dny Jaguana může užít.
0: Hej, a tak je Adrian Mička byl 21 dňov na koncu dohromady 231 km jogoval. Silný úkon na kuždopad. Ač na kolesu, peši, alebo samotéž na pfachtaku, sám se modosný bych u tutem lieču, tež pri horcoch temperatúrach športuje jara aktívni. Zadkulario sú so rámiku čarovšho vúsevania modosných voprašeli, kak sú svoje liečo pšetrali a što bych ju v osobinské highlighte.

0: Polska.
1: Chce so na svoju vulku tradíciu naviazač a to so miestem daloko přes sakske ranice sa jovo zaim postara. Za plánované drevotvarske mustrové sydlišťo je so 270 štímo za cvo európske ideové vúpečovanie přizivivo. Požadania přindu miezu im z norvegskeje, vulkie britanijskeje, estiskeje a švýcarskeje. Pytane sú tam načísky za niedže 10-10 kvadrátnych metrov vulky areál. One maja pokazač, kak mô moderný, následný, ale přiúšim hospodarský drevotvar džensnýši džin vúpadač. Hač do konca októbra hoďa so nitko načísky za to zapodač, novembru potom rozsúži žúri vo najlepších. Celé nová téma to za nízku připola prajne nie. Z Christoph a Unmak AG by miesto před viacač 100 letami jedne z najvúznamnejších stejnišťov za industriálne tvar drevaných domov celej Európie. Hoj, hoj. 4 dana po 8 je, to ríka jeden spiel, potom sleduja povieste.

Kaj špunja praje na vodne vaso dženca, dalša rečna odžina v obedlarska policista, knjeza Kobara, od 4 do 6 do mesa Anisko zvjazka Pančicach Kukovje, jeli celče se vitam do inč, dobiče so vstvije 2212 Pizivič, 2200 tam zavešče nimaja. Jutce potom dopodnja na po 12 predstaví sa na vulkej žoli Dživadva národe, tu budešinje samske džičace Dživadvo princesna Anja Mila a kečbu je to poslední raz, zo sa tute Dživadvo predstaví najprv raz, jeli sče je dotaj skomžili a chcete si by je rade ešte vobladač, jutce dopodnja na po 12 najprv raz posledná možnosť. Dále do štvrtka to víta zase srbská kuchňa za svojby, tunko čvária, abo peku, to neviem, svodne kuščenky s názemskými podami, to ja viem. Od popolňa 4 do večera 6 dvorništu inkluzie Rádvoriu. To runia štvrtky, že potom kamentnom domie tu budečine vo prašenie, čo dla miła sa naša demokratia škýtač. Sosčom je Štefan J. Kramer, to je prezident Durinského ústavu Škita. Za počátk bude večer 7. galerii Kamientného domu. A to unia Štvorsk štartuje nová vužijská filharmonia. Budešinie do novej koncertovej sezóny rúnočasne svieči svoje 30-letné obstače. Na programie steja svojne tvorbe Richarda Straussa, Antonína Dvoržáka a tiež Ludvíka van Beethovena. Za počátk bude štvrt večer na po 8 v Nemsko-Sarbskym ľudovom divadle Budešinia. Tak ďaleko potekím nekoľko pokyvy za dženca Juce. A zajúciším s tým jednodom Cibelky na 8.

0: Kožné slovo.
1: Magenca Diana Menova z Čorného Hodlavia.
2: Vauki přeproša nás so posednič. V šednem dňu honia nás termíne a nadavky. Tak včinže přestavka husto dybše krutko. Hrunje tam dybili si huščišo mestno za odpočink pytač. Vauki namakame šudže. Hač na zarodach abo v parkach, v cirkvach, při pulnych bučikach, v busove zastaniščach, na vesnych svedjenach abo v muzeach. Na vauce môže sam sedeć, ale tiež miestno dželiť. Kak husto sa tak romadže suneme, zo namakaja viacore osoby miestno

0: tjedźenju. Tak nastanu zajimawe rozmowy, gdyż ma suzeo podla so. Tež Astrid Lindgenova figura Pippi Langstrumpf by hižo rekla. Potom však dobiš tež ište kvíle mieč, prostče sedžeč a si šitko obladač. Přeju nám šitkým dženca odpočink na vauce a vúživajme ju jako skladnosť, božu přítomnosť začúvač. Nech nám tuta přestavka moc a mier dari, so bychme skrúčení šli do dňa.
1: To bie Diana Menua z Čono Hodlaria s nabožným slovom, nadavku a zamojtošči radvorské vosady. A tole je Dr. Taste z poslednej stúčku tutej hodiny. Mi so derieče.

0: Netko vozme nás Katka Pöpelec sobu a polada, s čím je so policia naše končinie zajšvech dňach tak zabierala.
1: Polícia z G.
2: 40-letný je nečelu vopojený po autodroze 4 smaliu. Vodža Audija bez Zorilca do smier na Dreždene popuču. Vun přeštene kytro spiešne jacere jezdžitva z a to po núzovej čárie celé napravo. Jako by vodvlečenské jezdžitvo před ním popuču, dunže nimale kniazbožu, slova k přeščenie z nečesto a postakám ha znova přes čáru celé napravo a ječo tak nimo vodvlečaka spozna pak potom ha a to runie ešte pravom vokomiku, defektný jezdžidvo na tutej núzovej čáre, kotož tam stieša a to direktne pšed ním, silne odpozdži a to tak zo vobruče dymjachu. Přijúšim je tože potom dále, přesčeno dalšie 4 razy přes čáru, kotraž je za núzové patmyslina a to zahač to 170 km/h. Polícia jezbu potom zakonči, zvestčichu zostieš 40-letný vobvinovaný pod vlivom konopie. Jezdnú dolnosť sú jemu zali a von zmeja so voroženia nádružného vobkada dla zamovič. Polícia pytanietko za dalšími svetkami, kotrož sú situáciu nedželu na 4 vobkeč boli, môže čo to v kúštom policajským zaradnišču přizivič. A na B79 by sa nedželu popudňu v obruč Suzuki a puknul a tak je kniaz Božu došlo. 28-letná by do smiera na Sepice popuču, ako sa to stá, ona zjedže potom zjezdnie, šmone doštoma a vostane, že poste metru dále potom stejo. 28-letná a 3-letná holca auče so lohko zranište, v obiju dobe zjechu do korunie. Vecná škoda bučenie še nedže 13 500 eur.

0: Я сам Лутк Кито, експерта за ворокавства апрызле. Луткай мато, юро, кич буйтай.
1: Хуй, што ту бунши? Тайка брука с цва не знаю. Маме нового собу в обидлеря в лесу?
2: Ние, клинчика иш зазвобене инзект. Знано ма ту нихту шпатну наладу, кич буйтай. Джержу со радшо за рибом круче.
0: Hej, to je žádný rytmus. Ho, snano bruč kryjuje. Ho, chcú jeho vidieť.
3: Ber so na kýčbu, Kito. Snano, je to zase nekajka mašinka čvojku.
0: Uj, ladaj ta jule. Mały čorný kaščík, abo dobiu rulka prajč. Malute małe čirky.
2: Snano je mała klitka jastvo. A ním sedí dobavý brúčk, když spieva.
0: Haj, on spieva? O, pojítaj, ľudkaj, rejovať. La, la, la, la, la, la, la, la.
2: Mám strach. Što jeli chcena ze svojí hučbu zakúzvať a na koncu sedíme sami v klietce.
3: O, daj knižto, ja ešte ženie videl nesem. Jeli je tam vopravde štú zamknené. Dobíme jemu pomáč.
0: Haj, Juro má pravé, spýtam Kaščík vočinič. O, tu staj knefli.
4: Knetkovú dňaka, vočíš raz, to tlave v ušach bolí.
3: Snano, s nami reči, kde s ním přečelne vopkáďame.
0: Huhu, kukuk, my to sme, Ľudky, Mato, Juro a Kito.
3: Vun nás cíva nesvíši, vun dále píska.
2: Da tola žaden boj raus v klitce nesedí. Rúne chcúch jemu travičku přes dírku sunúč.
3: Da je to tola tajka mašinka čvojku, ktoráž celé vodsamodživa.
2: Ale za koho? Za čvojku? Abo za nás?
0: Na kúžde pát žodná kista.
3: O ne, reje sú nimo, herce sú dopiskali. Tam nech tu dže, spešne skováč. Najskýre si nech tu po boxu přinže.
0: Škoda, ja ešte by rade kvílu dále rejoval.
2: To drbíme em sami, Fifolič. Hajdi, hajda, bude kámuša bez voce rečaka.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Katka Pöbelec.
1: Dobaranje. Krajna droha S106 mě s Mirkovom a Kamilni může so přichodnými letomaj s penězami ze Sakského fonga ponovič. Něže 600 000 euro kraj za sanirovanie zaplanuje, sdělí Sakské ministerstvo za infrastrukturu na naprašovanie serbského rozvoza. Cirkulně so v budovském okresu 5 početvarských projektů zašlo dohromady 5,5 milionu euro ze Sakského fonga zapfačí. Tak má se tež krajná droha S108 mě s vázom a bývým komcom za něče 1,75 milionu euro ponovič. Peníze ze Sakského fonga přijdu z osobitého Hornca z Jaska za infrastrukturu a klimovou neutralitu. Mirko Domaška chce zastojnstvo vjesnanosti Nebelčic přeuzač, jeli dostane tež v druhém kole volbu vjesnanosti 27. septembra většinu. Do Srpskému rozvozu na naprašovanie sdělí. Jenički oficiálny kandidát Tomáš Klár z Miłoczic by nedželu nemale 42% vosu docpil. Domaška pak 46,8, hač runiež bych ju volerio jeho hakle přidatne na listinu napísali. Vúsledk bú čera na posedženiu voľbného vúbierka Pančicach v obkručene a je s tým doskončne. Pono prinjemu kovu, když nichtu absolutnu většinu nedocpě, dosaha v druhém kole jednora většina, když Tomáš Klár znova nastupí. Točenje na Slicach je svoju cílovú vúbokosť v 200,5 metrach docpěvo. Netko dobí sa točenská džera zavěstčič a se zaismickými instrumentami vôtovač, říká z projektovie skupiny Technické univerzity Drieždany. S tým má sa zimia spode v Užice přepytovač, hač sa za Einsteinovu teleskop hodí. Je to 7. také točenie horní v Užice, dve ďalšie máte hač do konca leta sledovač. Že dokvadne to zamoviči rúne votvosuje. Klitu konc leta drie potom sa rozsúdži, hač přinža Einsteinovu teleskop do Užice. 5 započatkarjov vobčili sa od čerovšeho na druhým 4-dňovským intenzívnym kurzu serbštiny krabatovým novým vúdvorju v Vulkých Ščarach. Pod mienom Kickstart Serbština je to poskytk Zári, syče za serbskú rič a regionálnu identitu. Vobčinice môže si hač do štvrtka pšelať stvorič vo najvážnejších svojach a vobrotách, v urikovaniu serbštiny a zakvadách jej gramatiky. Nimo toho dostavaja dolady do serbskej kultury a vúžijských staviznú. Kurzistča přinú z Číska, Lubochova, Maloho Žičinoho, Vutov a Budyšina. Domovina organizuje lieca dohromady jednače názemských koncertov Hornej, Delnej a Srečnej Vúžice. Pre nej budete nedželu 20. septembra. Džičaca riovanská skupina Vrytňa, Milena Vočerec a Matej Gisvok vústupia Sálovie a Kurlipa Slepom. Vospět kooperuje domovina s lokálnymi dohorstvami, kotrož miestrujem rumnosť přijotuje, zástupné listčiky předávaja abo so vo zastaranie staraja. Založba za serbský ľud riad koncertu spichuje. Tyž klitu cedža s riadom názemských koncertov pokročovač. Zajímované skupiny a dohorstva môže sa za to netko hižo podľa domoviny přizivič. To bych ju povieste, kotrož namakáče tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Nas očakuje svunčne a predovšem tiež horce džin, 29 do 31 stopňov môže žive sliepro dženca horní v Užice pokazač. Júce potom zmieme spočatne nižšie svunco v bývu dňa, pak sa potom močile přidružia, kotrož přinesú nám tiež švíle, jasne vokvodni na 19 do 24 stopňov maximálne. Štvrtka piatk vostanie dále pomene pomročené s blakami, pak zmieme tiež svunco, prevažne vostanie sucho.
2: Miestem je tiež tunel nad Limasom do Vobiju smeru zaso svobodne to reka, dále žane hačenia, žane vyskače, dobu jezbu vám.
0: Serbský rozvoz.
2: Peč menšinu, pana po 8, a to posledné pohodžinky. Peča 20 menšinu ešte máme, Denis Svence převzá.

0: náhodné menšiny. Sče to išlo vědění? To išlo vědění?
1: Ladinjeno italske su njedavno krajnemu knježerstvu Južnoho Tirola rezoluciju zapodali. Nje žada se cešna organizacija Ladinjano UGLD mjezrujim horinske pase za šitkih prisvušnikov narodnje menšine votoreč, a tak dalšemu pačenju ludu zađevač. Što so za žadanje Mikova, a što bi je zcova nastok za tajku rezoluciju, to vie Janek Voča.
2: Příčina protesta Ladinjano je, že chce krajné knižostvo v Južnom Tirolu vopkat na grödnerským horským přesmyku ve Dolomitách vopmezovač. To říká, že nesmědža sivy turistů přejezd přes horský masív jac vůživač, pověda předseda cešného zvězka Ladinjano Union Generala di Ladins dla Dolomites, Roland Vera. Na horskim přesmyku, kotre zviazuje grödnerský s garderským dołom, som jenuci jenož tak s turistami mjavi. Postajenje pak je Ladinjanam na škodu, meni znamenča Roland Vera.
3: Ladinjanjo bydla v 5 štuvach Dolomitu. V obmezovanje vopkada by zvizky počežovalo, aby chudobili vokovo puče jacač 100 kilometrů jezdič, co bychu so moli na zariadovaniach susodnim dole v obdžilič, a to by za Ladinjano jara negativne vúskutky mělo.
2: Dokud sú po predstavách krajného knižostva v Bocene jenož bezposredný v obedlerio a hostčoky spěnocuje ze zakaza užívania pása v úzači. Tohodla žada si cešne zviazk Ladinjanu, zo má národná menšina, kotraž však je v blízkých dołach doma, dale svobodnú jezbu přes šitke páse Dolomitu.
3: Kontakty od doła k doły však jenož přes internet abo médie nevúdžažujeme. Nimo to je tež tojšto Ladinjanu, kýž v dalším ladinským dole dživaja, abo ze svojbných abo kulturných příčin páse vúživaja. Tohodla nemili v obmezovania za nich pačič.
2: Protest je mestem dobre pôdenies.
3: Knežanstvo svoj načisk ešte raz prúhuje a nesú riadovanie, kaž plánované k prinnemu septembre zavedli. Nimo to prúhuja tež náš namiet, vopkat na ušitkých 5 šulských pasách vobmezovač s garantiu za svobodnú jezbu Ladinjanam.
2: Tak Roland Vera, kotrež mi je na další úspich skýčvný. Djevo zimske olimpijske hry, kotre sú lica mjez druhým v Ladinskim dole pola Cortina d'Ampezzova vuhotovali. Kaj sem hižo rozpravjal, by olimpijski tros před 70 letami hižo raz tam a to s fatálnymi vúskutkami. Hry sú tedy asimiláciu ladinščiny silne pospešili. A lica? By šo trochu hinak tak vera.
3: Prvnež ladinština z oficiálneho boka liedma dovolená a chceta byla, sú lietuše hry Ladinjano silne mobilizovali. Oni sú neličomné ladinské koroje nastajeli, a to je mes svietovými médiami prašenia zbudživo. Mejachme tojšto rozmovo a môžachme rozkvadovač, štú Ladinjanjo sú.
2: A tak je neobkýčbovanie menšinovej reče zeselneniu ladinštiny a skrúčeniu sebevedomia mnohých Ladinjanov polekovalo.
1: V aktuálnych Čežach a tiež v úspechách Ladinjanov italsky je Janek Voča rozpravial. Dalšie přinožky vo národných menšinách a tiež vo menšinových témach namakáče na našej internetnej strane, v našej app MDR Serbia, kajž tiež v ARD Sound Mediatece.
0: Národné menšiny. Vše to, čo viete.

Nek zazběhe tež duelky slubí dobrú hru, Real Madrid víta Inter Mailand. Manchester City s Erlingom Haalandom nastupí džens večer pola FC Porto. Tamne nemské mústva sleduja potom Juce, draje Stuttgart, přečivo Vikingy z Norvikskeje a štvrtk potom vítaja Bajore, Mnichovie, Bodø Glimt a Lipsk je pola Komovi italskej sosčom. Cokonje je zasokajš Loni Prinikruč 6-30 mústvo podla, kujižde v ligovej fáze 8 ro přečivo rozdělným přečunikam raje. Potekim. Vo dženzinšeho slyšíme zase Champions League hymnu. Oh, ja so veselu. A připodla môžeme hižo raz započeť o tom diskutovať. Štú konc oktobra zvote Bull so budem aj vozmie. Ja svojho jasného favorita hižo mám. A netko slyšíme ište Mirčina Vecličo, aj to bymou sapský medli byč. Podobne hubotý kolí klinči, ale nie živine, že dále, vo som inčinu dočivečich.

Kak to ja ze svojskými koreňami se zaberaš, sa se vetek šiaš nieco, což nie se vecakoval, a veto, že v novom teatrovom kusu grajarky Štefani Maznik-Kolc a ten týždeň má premiéru, vo co, že konkrétne slyšíš o Žinca Planas. Vůžica jo svěšiva svoju lyriku, ve Brjaskách jo se vedmio lyrikový festival se sjadeskými autorkami a my jsme byli za vás pedla. Pondlíme na historický datum, pred kvesem, že se let jo se domovina novo zavožova ve dolní Vůžice a kutej gešpě glídame na jadnou pár šonu, ako jo miva na tom veliký pežil, to jo mi to lašky. Pan ma myšli, šaké dajšne novosti ze sveta serskej muziky, krajom žinca riedko svišanú serskú klasiku a ve našom reže muzika tuženia. Na koncu toho uštevania vžame pševinuš našu gnívosť. Ja sa nážem až cíniša pon sobu, rinie až z čo pedla. A ho pedla ve programie to jo Marianne Bär, ta za nás spíva za piacom.

0: Jo, Gerald Schön, Katrin Lipsko, was das so. Pagi Buawei, Weltakche, Tango, Pöge, Danjo. Wožica wabi ogledarjo dla padlovanja ve botach a dajšnih rednostšo naturja abo dla balokopanja. Drugu pšicinu su mili basni karje, kenč su ve slednich dnjach gromadu pšišli Dobrjasko, Plazvigo Komarova. Co tam jo se stalo na Wožickem lyriskem festivalu? To je moja kolegina Stefanie Krautzwelz uzgeniva.
1: Zentrum za Doros Literatur, abo NLZ Ich Schreibe, ve Bjaskach, Plas Lego Komorur, jo mjastem sredischo Satych, kiterisch pišu ve Dolni Lužice. O gledaju sledk a predk. Sve lužiski zbirk literature, obšem jo radne spektrum kniglo a pedajo gledajko lužiskego pisanja, teke selskego. Dorost uspichuju a se procuju vo zjavnu prezentaciju literature, aby byla vižeš. A što se rážio, jo se pokazalo ve slednych dňach. Ved 2. do 6. septembra jo NLZ přosel autory a přijašele básňu na Lužiský lyriský festival ve Bjaskach a Zlem Komoruje. Z celeje Nímske su přišli. Cerkvi ve kafejuni Kultura abo ve cechovom domje su byli planované citania a muzikaliske přinoski. Dolno Serboka dži Frances Kittlicojcio to tak doživila.
2: Ja begroniła to ja mój cieszy albo stwierdzę raz, also ja to na kusztopad już znają, ale ten raz ja to we wiecej svetosnym ramiku se stało.
1: Na końcu su przez wiedro z wichorom a deszczom szake plany kam se szli. Cytali su weto. To selskie jo mielo o svejo miestno, to se wie. Wolfgang Wache jo zalożowa a wiednik togo NLZ a jo kradu sobu przygotował ten festival.
3: Es ging ums Thema Lyrik und geht's immer noch und das ist uns sehr wichtig, hier eine Gemeinschaft aufzubauen, ein Miteinander und kein Gegeneinander.
1: Litronos literate su teke přišli z Bajerskeje abo z Stuttgarta a prezentirovali svoje žila, jo ve Bjaskach fokus ležal na Lužice. Vetude ga pohada večena tých přibytnych čižašča otoku a otoru.
3: Auf alle Fälle waren hier bei uns im Lyrikfestival Lausitzer, gehört natürlich auch die sorbische Sprache auf alle Fälle dazu. Und wir freuen uns immer, auch sorbische Schriftsteller hier begrüßen zu dürfen.
1: Mjase přinosovajami su byli ve selbach znatemenja, ako Roža Domašcina, Žilka, Marion Kvicojc a Majka Štokua. Teke Konstance Nimcova z rodom ve Vejecach jo přechvatala ze selskimi elementami. Selska rec jo napríklad zaznila v muzice Kvicojc Marion. Při nej jo vícerecnosť väčšiu grolu grala, a vena jo sobotu cerkvi predstavila spiu Stojta lipa, selskej, nímskej a engelskej rece. Už aj toho jo vena spive zaglosovala, ktoráž jo sama predstavila do selskej rece, napríklad engelský spiu Kaledonia. Ten jo při nej dostal druhý titul ga Lužica. Selske básne sú teke zaznili, mňa z drugým z úst Žilky, to je Jill Francis Kittlicojc. Vena jo vence na dvije literárnego centruma cítala z nuje stvebe.
4: Pát gledanišča. Nevieš mi předaloko. Ve přepajží tvojeju vecovu se vedpvišťujo zgubiono vjas. Ja slyším ešte te kokoty a svožím ešte te višnje. Droga do spomnieša nie jo za mňo pšeliš daloka.
1: Ve textach dalšných autorov jo bylo teke to selske téma, ako pla Justyne Fialkovskije. Ve jej textše Baumgespräche vena reflektirujo, kak te bome sú glumoko zakejenjone v tej lužiskej zemi, tak glumoko ako to selske. Pytom sú do zlokomorojských stronu přišli gyniki, pyn zagroduje miesto Marga. Přibytnosť jo zasi hynakša. Dokromade jo upšišlo až do 200 lúži a jo přisluchalo groni organizátor Wolfgang Wache. Veni su doživili bogate svibitski autoru. Mia z nimi jo teke byla Roža Domašcina.
5: Ja som hižo nekotre razy byla tu v Briske Maga a stane som ja ľubivo a v osobe som mi spodoba zo tuči ľužo sú ja v otvoreni. Tež našim témam napšičo, kýž my v srbštine znajeme a zo oni takrec nesú, to nevú zamknú, ale sú v opravdu s tým zaberajú. Každýž netko leca s tými srbskými mytickými postavami, legendami a tak. A to mám ja zjaro vážno v osobe v tutej končine.
1: Proža Tomáš Cina krajo rada s vicericnosťou. Na Lyrikovom festivalu jo přeražila svej aktuálny projekt.
5: Ja mám odpolad nešto vo Přípodnice a nešto vo Štipate Marače a niekotre dalších postavach vo Pumpoče tež zdživač, ale to nie sú historické témy, tuto mytické postavy sú, ale tá téma je načasná dženstnýša. Ja.
0: Načasné témy a vy si ved toho môžešo svišaš také ešte raz ve našom úštivaní, našom internetovém boku, kaž vy svišašo ráži ešte raz náš přínos kvet Lyrikovýho festivala ve Briaskách Plazego Komarova sú tam se literáče zmakali a svoje básni predstavili Štefani Krautzelce, Bova Petla, Ajok Lidava, kak to sjaske je bova zastupjone.

0: Držinca, pred kvesem žaset lieďo se ve Vjarnje dolno vúžiska domovina zase založova. Při tej gešpie glidame do historie zviska a co my spomínaš na prednigo předsedaria dolno vúžiskeje domovine po vejnje. Miežo Laški z Vjarnja je to bol. Žinca, nejo vici kúštemu znate? Venio bol veľkým angažirovaná, ale teke obzvadná vesobina a Juri Koch jo raz portretiroval.
1: Z 24. aprila 18.100 a živíš a 18.10. Jo se verbaňskému malému holnikáriju Laškému nakšom hese do Borkov narožil syn. Starejšej dajote jomu mie Martin, ale vej se jomu te žiši gronie Mirto, brzdžej, ako jo mode muž, tyk Mirtin, ale vestan jome při Mirto Laškem. Ten muž, kdy do serskije historie zajš, nic ako veliký luž, vece ako tragiska, negľúcna figura ve šiškem casu. Mirto Laški bišo ve 20. a 30. letach gromadu přišel s takými serskými podcovariami ako Mino Vitkojc, Bogumivom Švelu a Karlo Jordanom. Vetnich jo zgonil, kak derejo si by svoju rec a kulturu cestiš, a kak rednejo se ako svojan uznaš. Také jo vesebne poznal a vížel, ako jo jezdil do Českeje. Ale fašisti bychu jego cynenia a povedania a zmakania južo dávno registrirovali. Gestapo jo sebe jego skázava a samo na chvilku do popajžinstva zatkava. Po vojne jo rusojská komandantúra takých ľuží trebava, kenž nejsú fašisti byli. Tak sú Laškego ve Vrbne za predného šoutu zasajžili. Nientio se mě to mogal k svojemu serskému uznaš, ale to se zase drugim nejo spodobalo. A to, šo se skoro vejse a inži rozpojedalo, Laški jo český agent.
2: On jo za te serske luže nám jo vele cenil, ale to jano jo bylo, tam su pojedali ten jo kši u nás u te serske luže do Čecha spraš. No jo, a tam su byli te ľudje nekaké zve na ňovo.
1: Reinhard Kovalík možno sa na te case ešte dere dopomníš. Ľudje sú jomu ve tom pejedali, ako jo z vojny domov prišiel. Lášky jo ako šouta v tom casu, ako jo bylo šo rozbité a vetpalone, tyke verbaňská cerkvia, velie na starosti mil. Tak jo se musel tyke staráš vo cúzech ľudí, kenž sú ze Šlejziskeje prišegnuli. A s Rusami jo musel tyke dere stáš.
2: Ten jo pen si mi Rusami zároveň jo te cegli a te u nás jo tyke janogu vyvolujú a to jo a druhým sliny pěk, ak te buje s Rusem mieli, to jo se mogim zebral a tým Rusam dal a také šaké a přesto jo to vnknu ni to nezáže věrný vile.
1: Ako serský patriot jo Lášky kšiu svojim ľužam pomagáš. Pomagaš v tom času jo veznamenivo staraš se vo klip a materiál.
3: On jo se staral o to, aby te srbske ženske dostali, aby mogli se kupiš také vomice lapky, bubolky sme gonili tyke, abo tyke šajnke lapky, dibituje lapky, abo tyke vomice štrumpy. A za to sme udavali tak gronjane bicukšajne. A ja mogu se dopomniš, až ja som ve Vrbne, ja neviem, nie si ho bolo tam nekaká předavania, alebo privátne, som ja mela takú malú rumnosť se smolkým vokneškom a tam som ja vydala tie bicukšajne. Hove košebuzi ho bolo ve mešte, ho bol ptice, ten už do vojne a tyke ve vojne jo von srbskú drastu, až nie si direkt srbskú drastu, ale všetko, čo što mu sluša, ten platy, ten to jo von předaval. A ten času mogli te ľuže potom v mešče platice go kupiš, ale tyke v boku a plavitke go. Ten jo dostal potom tyke nekaký kvantum.
1: Anna Maria Mačincová jo byla predná sekretárka na domovine, kenž jo v mišťanském Colhausu živiš nás často a živiš a stržasča krednúva predné byro. Ale stredky ešte raz do Vrbna. Nežilu 8. septembra živiš nás často a 6. stržasča sú se pla Laškových zmakali živiš nás časárských patriotických zmyslených ľuží. Mezi nimi Riecnik Juri Renč z Budešina, Mina Vitkojc z Borkov a druge. Laški sam nej byl podla, togo jo policaja na samém dňu vytvoriva a zatkava. Vumjatujúce jomu, až getujo ilegálne na svojom dvore zgromažine. Te luže ale založe na tom dňu dolnobužeskú domovinu a Laške go uzvolie ako předsedaria. Pezdži stanio se Ventike ešte ako miesto předsedar CVE domoviny a jezdži cestí do Budešina. Ale je také se svojimi gornosrbskými bráčami a sočami se ven nezniaso. Vinco až Dolna Vúžica za sebe žieva.
3: Viste jo, až my sme museli všetko, což nekakého bolo, sme museli do Budešina zapodať a my sme byli tak nekak potvocované od Gornej Vúžice. My nesme mieli přivili Gorniš.
1: Pozdžej, ako jo sekretariat domovine přišignú na Karl Marxovú drogu, jo Gizela Banemanojc tam zachopiva ako sekretárka ževaš. Lášky jo tam cesto chojžil.
4: Tak, ak ja som jo kvížal, jo to je an interesantný typ, jo mil taj rednú špicnú vrodku, a jo bol vejn mierne ľuž, tak mierne vústupoval, net veľký mierne ľuž.
1: Ale ten mierne ľuž jo se dávno juž skoro z šiknemi zvážil. Voniok šiel želíš ve casu, žošio se všuži vo zjadnošeniu pojedalo. Zjadnošeniu proletariata, teke ešte vo zjadnošeniu nímskeje.
4: To sú boli tie menujce, až tie budešinare nás komandirujú, to sa všuži nic miešajú, te my co mohu sami našo gotovať, nic a nic tak, až vene nám to předpísajú, tak nekak. A s takými od toho všetko rozdielšlo, aby te druge nesu ich tie veci kšeli mieš tak po mojej mieneniu.
1: Predného júlia živíš nás často a vesemá stržia z Čapovo, že ven svoju funkciu zastupujúceho předsedária domovine dovoj a šignio se ved šoko sliedk. Jano Veliši živíš nás často a píčaset slušal von ešte do sárskeje delegácie, ktoráž ježo do Barlíňa k prezidento Jupikoju. Ale jogo rezignácia ňamžo se vici gori žaržaš. Na srbských svižiniach se liebda ešte pokažo a umrio ve novembru živiš nás často a 72 ve Vierbne. Mieto, Miečo, Mierten, Laški. Tragická figura srbskeje povojenskeje historie. Ale zábež se na ňogo nesmio. Domovinu, kotaruš jo zavožu, ešte dajo.
0: Přikašpě žencašněho 80. jubilea Dolnovůžeskeje domovine při jeje zase založeniu per druge světové vojně jsme spomínali na jeje prvního předsedaria Mita Laškého. Jurij Koch jo nám jeho představil a na něho spomínali suteke casové znanky Reinhard Kurlik z Vierbna a Anna Maria Mačencová a Gizela Banemanojc z Chošebusa. A to je Jana Winkler.

Kak to ja ze svojskými korenjami se zaberaš, sa se vetek šijaš nieco, což nie se vecakoval, a veto, že v novom teatrovom kusu grajarky Štefani Maznik-Kolc a ten týždeň má premiéru, o co že konkrétne slyšíš o Žinca Planas. Vůžica jo svěšiva svoju lyriku. Ve Brjaskách jo se vedmio lyrikový festival se sjadeskými autorkami a my jsme byli za vás pedla. Pondlíme na historický datum. Pred kvesem, že se tlít jo se domovina novo zavožova ve Dolnej Vůžice a kute gešpě glídame na jednu pár šonu, ako jo miva na tom veliký pežil, to jo mito lašky. Pod nami ještě šaké dalšné novosti ze světa serbské muziky, krajom Žinca rědko slyšenou serbskou klasiku a ve našem režiu muzika týženia. Na koncu toho uštěvání vžeme převinuš našu gnívost. Já se nážem až cíniš a pon sobu, rýdně až z čo pedla. A ho pedla ve programě to jo Marianne Bär, ta za nás zpívá za pjacom.

0: Ja, Gerald Schön, Katrin Lipsko, was das so. Pagi Buawe, Weltakche, Tango, Pöge, Danjo. Wujitsa wabi Orgidario edla Padlovania, Webortach, Adaischnech Rednost Show Naturia, aber edla Balakopania, im Drugupschicinu su mili Basnikarje, kennst su weslinnech dniach Gromadupschichli Dobriasko, Plaswego Komarova. Co tam jose stało na Wujitskem Lyriskem Festivalu? To ja moja Kollegina Stefanie Krautzweiz uzgeniwa.
1: Zentrum za Dorost Literature, abo NLZ ich schreibe, w Bjaskach, plas Lego Komorur, jo miastem sredischo satych, kiterisch pischu we dolni Lužice. O gledaju sledk a predk. Sve Lužiski zbirg Literature, obšem jo radne spektrum kniglo a pedajo gledajko Lužiskego pisanja, teke sejskego. Dorost uspichuju a se procuju vo zjavnu prezentaciju literature, aby byla vižeš. A što se rážio, jo se pokazalo ve slednych dňach. Ved 2. do 6. septembra jo NLZ přosel autory a přijašele básňu na Lužiský lyriský festival ve Bjaskach a Zlem Komoruje. Z celeje Nímskeje su přišli. Cerkvi ve kafejuni Kultura abo ve cechovom domje su byli planované citania a muzikaliske přinoski. Dolno Serboka dži Francis Kietlicojc jo to tak doživila.
2: Ja bym gronił, to ja mój cieszy, albo stwierdzę raz, also ja to na kusztopad już znają, ale ten raz ja to we więcej swetosnym ramiku zostało.
1: Na końcu są przez wiedro z wichorom a deszczom wszakie plany, kam się szli. Cytali są weto. To serskie ja miało o swoje miejsce, to się wie. Wolfgang Wache jo zalożyła a wiednik tego NLZ, a jo kradu sobą przygotował ten festiwal.
3: Es ging ums Thema Lyrik und geht es immer noch. Und das ist uns sehr wichtig, hier eine Gemeinschaft aufzubauen, ein Miteinander und kein Gegeneinander.
1: Litronos Literate su teke přišli z Bajerskeje abo z Stuttgarta a prezentirovali svoje žila, jo ve Bjaskach fokus ležal na Lužice. Vetude ga pochada většina tých přibytných čižašča otoku a otoru.
3: Auf alle Fälle waren hier bei uns im Lyrikfestival Lausitzer, gehört natürlich auch die sorbische Sprache auf alle Fälle dazu. Und wir freuen uns immer, auch sorbische Schriftsteller hier begrüßen zu dürfen.
1: Mjase přinosovajami su byli ve Serbach znatymenja ako Ruža Domašcina, Žilka, Marion Kvicojc a Majka Štokua. Teke Konstance Nimcova z rodom ve Vejecach jo přechvatala ze serskimi elementami. Selska Rec jo napríklad zaznela v muzice Kvicojc Marion. Při nej jo vícerecnosť víču grolu grala, a vena jo sobitu cerkvi predstavila spiu Stojta Lipa, selske, nímske a engelske rece. Už je toho jo vena spive zaglosovala, ktoráž jo sama predstavila do selske rece, napríklad engelský spiu Kaledonia. Ten jo při nej dostal druhý titul ga Lužica. Selske básne sú teke zaznili, miaze drugim z úst Žilky, to jo Dži Francis Kietlicojc. Vena jo vence na dvije literárnego centruma citala z nuje stvebe.
4: Pád gledanišča. Nevieš mi predaloko. Ve přepajži tvojeju vrcovu se vedpvišťujo zgubiono vjas. Ja slyším išči te kokoty a svožím išči te višnje. Droga do spomnieša nie jo za mňo pšeliš daloka.
1: Ve textach dalšných autorov jo bylo teke to selske téma, ako pla Justyne Fjalkovskeje. Ve jej textše Baumgespräche vena reflektirujo, kak te bome sú glumoko zakejenjone v tej lužiskej zemi, tak glumoko ako to selske. Pytom sú do zlokomorojských stronu přišli Gönniki, pin zagroduje miesto Marga. Přibytnosť jo zasi hynakša. Dokromade jo upšišlo až do 200 lúži a jo přisluchalo groni organizátor Wolfgang Wache. Veni sú doživili bogaté svibický autoru. Mia z nimi jo teke byla Ruža Domašcina.
5: Ja sam išla nekatre raze bila, tu v Briske Maga, a stane sam ja ljubila, a v osobe sam ispodoba, za tuči ljudi su ja otvoreni. Tež našim temam napšičo, kiš mi v srpštini znajeme, a za oni takrat ne su, to ne vuzamknu, ali su popođe s tim zabiraja. Kažeš netko leca s timi srpskimi mitijskimi postavami, legendami, a tak, a to mam ja za jaro važno v osobi v tutej končine.
1: Proža Tomáš Cynák rajo rada z vicericnosťu. Na Lyrikovom festivalu jo předažila svej aktuálny projekt.
5: Ja mám odpolad nešto vo Přípodnici a nešto vo Štipate Marače a niekotre dalších postavach vo Pumpoče tež zdživač, ale to nie sú historické témy, tuto mytické postavy sú, ale tá téma je ja načasná dženstnýša.
0: Načasné témy a veci ved toho môžeš ho svišať také ešte raz v našom našom internetovém boku, kaž ve svišeš ho ráži ešte raz náš přínosk ved Lyrikovýho festivala ve Briaskách Pla Zegogo Komarova sú tam se literáče zmakali a svoje básni predstavili. Štefani Krautzelc, ja bola Petla Ajok, die dauer, kak to siaske, ja bola zastupionne.

0: Žinca, pred 80 let se ve Vjernje dolno vužiska domovina zase založova. Při tej gešpie glitame do historie zviska a co my spominaš na prednjega předsedarja dolno vužiskeje domovine po vojnje. Mieža Laški z Vjernja je to bol. Žinca, nejo veci kuštemu znate, ven jo bol veľkým angažirovaná, ale je teke obzvadná vesobina a Juri Koch jo jo go raz potretiroval.
1: Stary a 20. apríla 18. a živíš a 80. Jo se verbaňskému malému holnikáriju Laškému na kšom hese do Borkov narožil syn. Starejšej dajote jomu mie Martin, ale vej se jomu te žiši gronie Mirto, brzdžej, ako jo mode muž, tyk Mirtin, ale vestan jome při Mirto Laškem. Ten muž, kdy do sanskije historie zajš, nic ako veliký luž, vece ako tragiska, negľudzná figura ve šiškém casu. Mirto Laški bišo ve 20. a 30. letach gromadu přišel s takými serskými podsovariami ako Mino Vitkojc, Bogumivom Švelu a Karlo Jordanom. Vetnich je zgonil, kak derejo si by svoju reca kulturu cestiš, a kak rednejo se ako svojan uznaš. Také jo vesebne poznal a vížel, ako jo jezdil do Českeje. Ale fašisty bychu jego cynenia a povedania a zmakania južo dávno registrirovali. Gestapo jo sebe jego skázava a samo na chvilku do popajžinstva zatkava. Po vojne jo rusojská komandantúra takých ľuží trebava, kenž nie sú fašisty byli. Tak sú Laškego ve Verbne za predného šoutu zasajžili. Nientio se mě to mogal k svojemu serskému uznaš, ale to se zase drugim nejo spodobalo. A to, šo se skoro vejse a inži rozpojedalo, Laški jo český agent.
2: On jo za te serske luže nam jo vele cenil, ale to jano jo bo, tam su pojedali ten jo kši u nas u te serske luže do Čecha spraš. No jo ga tam su byli te ľudje nekaké zve na ňovo.
1: Reinhard Kovalík, možno sa na te case ešte dere dopomníš. Ľudje sú jomu ve tom pejedali, ako jo z vojny domov prišiel. Lášky jo ako šouta v tom casu, ako jo bylo šo rozbité a vetpalone, tyke verbaňská cerkvia, velie na starosti mil. Tak jo se musel tyke staráš vo cúzech ľudí, kenž sú ze Šlejziskeje prišegnuli. A s Rusami jo musel tyky dery stáš.
2: Ten jo pen si mi Rusami zároveň jo te cegli a te u nás jo tyky jano vyvolovou a to jo a druhým sliny pěk, a te buje s Rusem měli, to jo se mogim zebral a tým Rusam dal a také šaké a přesto jo to vnknu ni to nezáže věrný vile.
1: Ako serský patriot jo Lášky kšiu svojim lužam pomagáš. Pomagaš v tom času, jo veznamenivo, staraš se vo klep a materiál.
3: Vonio se staral vo to, aby te srbske ženske dostali, aby mogli se kupiš také vomice lapky. Bubolky sme gonili tyke, abo tyke šajnke lapky, dibituje lapky, abo tyke vomice štrumpy. A za to sme udavali tak gronjane bicukšajne. A ja mogu se dopomniš, až ja som vevebne, ja neviem, nie sa bolo to nekaká předavania, abo privátne, som ja mela takú malú rumnosť se smolkým vokniškom a tam som ja udala te bicukšajne. Hove košebuzi jo bolo vemešte, jo bolo ptice, ten už do vojne, a tyke ve vojne jo von srbsku drastu, až nič direkt srbsku drastu, ale šokno, co što mu sluša, ten plate, ten to jo von předaval. A ten času mogli te ľuže potom v mešče platice go kupiš, ale tyke v bokovách plavitke go. Ten jo dostal potom tyke nekaké kvantum.
1: Anna Maria Mačincová jo byla predná sekretárka na domovine, kenž jo v mešťanském Zollhausu živiš nás často a živiš a stržasča krednúva predné byro. Ale stiedky ešte raz do Verbna. Nežilu 8. septembra živiš nás často a 6. stržasča sú se pla Laškových zmakali živiš nás časárských patriotických zmyslených ľuží. Mezi nimi riecnik Juri Renč z Budešina, Mina Vitkojc z Borkov a druge. Laški sám nej byl podľa, togo jo policaja na samém dňu vytvoriva a zatkava. Vumiatujúce jomu, až getujo ilegálne na svojom dvore zgomažine. Te luže ale založe na tom dňu dolnobužskú domovinu a Laške go uzvolie ako predsedaria. Pezdži stanio se Vintike ešte ako miesto predsedar ceveje domoviny a jezdži cestí do Budešina. Ale také se svojimi gornoserbskými bráčami a sočami se ven nezniaso. Vinco až Dolna Vužica za sebe žieva.
3: Viste jo, až my sme museli všetko, což nekakého bolo, sme museli do Budešina zapodať a my sme byli tak nekak potvocované od Gornej Vužice. My nesme mieli priveli Gorniš.
1: Pozdžej, ako jo sekretariat domovine přišignú na Karl Marxovú drogu, jo Gizela Banemanojc tam zachopiva ako sekretárka Ževaš. Lášky jo tam cesto chojžil.
4: Tak, ak ja som jo kvížala, jo to je interesantný typ byl, jo měl taj jednu špicnú vrodku a jo byl vejn mierný ľuž, tak mierný vystupoval, nic veliký mierný ľuž.
1: Ale ten mierný ľuž jo se dávno juž skoro ze šiknemi zvážil. Voňok šiel želíš ve casu, žošio se všuži vo zjadnošiňu pojedalo. Zjadnošiňu proletariata, teke ešte vo zjadnošiňu nímskeje.
4: Te sú byli tie mienujúce, až tie budešinári náš komandírujú, te sa všuži nuc miešajú, te my co mohú sami našo gotovať, nic a nic tak, až vene nám to předpísajú, tak nekak. A s takými o to všetko roztršlo, aby te druge nesu ich tie veci kšeli mieš, tak po mojej mieneniu, jo.
1: Prednego Julia živiš nás často, aby sa ma stržal z Čapovo, že ven svoju funkciu zastupujúcego predsedária domovine dovoj a šignio se ved šogosliedk. Jano Beliši živiš nás často a pížaset slušal on ešte do sárskeje delegácie, ktorá žiežo do Barlíňa k prezidento Jupikoju. Ale jogo rezignácia nemžo se vici gori žaržaš. Na sámskych svíženiach se liebda ešte pokažo a umrejo ve novembru živiš nás často a 72 ve Vierbne. Mieto, miečo, mierten, lašky. Tragická figura serskeje povenskeje historie. Ale zábež se na jogo nesmio. Domovinu, kotaruš jo zavožu, ešte dajo.
0: Přikažpě žencašněga vesem žaset jeho jubilea dolnovůžeskeje domovine. Při jeje zase založeniu po druge světové vojně jsme spomínali na jeje prýdního předsedaria Mita Laškýho. Juri Koch jo nám jeho předstajil a na něho spomínali suteke casové znanky Reinhard Kurlík z Vierbna a Anna Maria Mačencová z Gizela Banemanojc z Chošebusa. A to je Jana Winkler.

0: ЛБД. Царский програм. Царский програм. Концерт.
1: V našom koncertovém hrošku si o mesežinca casa riedko svišanú serbskú klasiku. Svišime kompozíciu ved hošobudského komponista Hansa Hytena. Hytenio veľa let pregoval to muziku vyživenie o regióne, predešem všetko angažemang za hošobudský dujarský orkestr a se vieteke všetko angažemang za koncertové ried hošobudská muzikova na zema. Za mesec je už tak daleko, 1. oktobra vetveriu tu 2, 5-6 hošobudskú na zemu muziku zase ze svielebocným programom klasické a nadsasnéje muziky se vieteke z muziku vet Hytena. Žinca spíšime vet njogo jaden žieljogo nímsky Lausica Reigen ve njom obživa Hyten vielic ku lícbu serbských tradicionálnych melodijo spivo a teke kjarližo jadna omáž na úžesku krajinu a jeje derbstvo. My spíšime tu drugu pomalnú sajšbu grajo Smicka Smic Sas, afrischer Gaios Mitzkarski Sextett, danke Pschauje, tak. A ten Sextett, jo, ist Musikowe Akademie Wurscht.

Lydia Noakova, bydlivě s lipem, má žinca národne žene, nento jo pěša 6-60 let stará a te nejlubše glukožicenia dostaňo vena ved svojego tuaristva, nepelic tvr v rovnem, luba Lydia k postaku žice vám pšelšo mocnost rovotu a věle gluky ve stvenčo tuaristvoju dali zvěrna a mešo žinca riedne svěžen.